dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích. Alebo písem tichou, jak padajících.

štěstí je tak krásná. Nebychom vládec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.